Takový už je člověk, že se honí sem a tam. Že někdy hledá společnost, ale jindy je rád sám. Musí na všechno si sáhnout a kde není, tam chtěl by být. A ať má málo nebo moc,

0: Vaše leto s rádiom Regina Východ.
1: Dnes začínam ráno tou najlepšou kávou, nič ma nerozhodí, veď je krásne ráno, tak pustím si hudbu, čo baví ma stále, nech mám tu pohodu.

i klíč, i akt. A ty v ní máš i kámen se slídou. Něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy.

strachy si za nej nekoupíš. Jo, jo, karton na dvorek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo heráku, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak